Já jsem Omak Lejpiják a na ženy vrlolak. Já jsem Nina Rana Rak, pane Zou Maniák.

toho mé, tak tady nevěrujete, jdíte ho. Priatelu, priatelu. Priatelu, priatelu. Priatelu, priatelu. Su pizdu materino. Mirnenka. Opsarulja. Mirnenka.

Africa. Kdybych chtěla dát sám rambo, je-li možná, nechrech mína.